0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. června.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu se spolu se svatým otcem vydáme z Madridu do Barcelony. Ohlédneme se společně za včerejšími i dnešními událostmi. Papež Lev XIV. Včera zakončil návštěvu Madridu setkáním s dobrovolníky a odcestoval do Barcelony.
0: V katalánské metropoli se odpoledne pomodlil v katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie a setkal se s představiteli autonomní vlády. První barcelonský den završila vigílie s mládeží na olympijském stadionu Luis Companys. Dnes navštívil Lev XIV. Věznici Brians 1 a poté odcestoval do opatství Montserrat. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Čtvrtý den své apoštolské cesty do Španělska v úterý 9. června zahájil Lev XIV. Svůj oficiální program na madridském výstavišti IFEMA. Veletržní hala se stala dějištěm setkání s dobrovolníky, kteří mají obrovskou zásluhu na uskutečnění celé apoštolské cesty a svým nasazením umožnili hladký průběh této mimořádné události.
0: Děkuji vám. Statistiky to možná nezaregistrují, ale my víme, že v těchto dnech také díky vám toto město vyrostlo, přiblížilo se Božímu království.
1: Lev XIV. Se rozloučil s Madridem a krátce popolední přistál v Barceloně. V katalánské metropoli zamířil nejprve do místní katedrály svatého Kříže a svaté Eulálie na modlitbu poledních chval. Ve své homilii se zaměřil na jednotu Božího lidu, mluvil o spolupráci mezi laickými věřícími a pastýři, ale žádal také velmi radikálně oddanost a svědectví v své víře.
0: Ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, máme být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání. Stejně jako mnoho dalších mučedníků, chceme odpovědět svým ano, být připraveni, kde je to nutné, zemřít sami sobě, ztratit se, abychom se znovu nalezli, vzdát se toho, co je nadbytečné, abychom stavěli na tom, co je podstatné a trvá na věky. Řekl papež po poledních chválách v barcelonské katedrále.
1: Hlavním bodem prvního barcelonského večera se stala vigilie na olympijském stadionu Luis Companys. Před samotným vstupem na stadion papež požehnal přibližně 30 přistavených sanitek a následně v papamobilu projel mezi nadšenými věřícími.
0: Homilii na stadionu pak navázal na Janovo evangelium o Nikodémovi, který v noci přichází za Ježíšem. Také my jsme jako Nikodém poutníky nocí. Tento evangelní obraz nám může poskytnout poselství především pro cestu životem. Naše putování, naše touhy a všechno to, co přijímáme a čím žijeme každý den, v radostech i prohrách, ve snahách a plánech, je projevem našeho neustálého hledání. Jsme žebráci lásky, máme hlad a žízeň po pravdě, hledáme skutečný význam, který by nás podepřel, povzbudil a pomohl nám pochopit tajemství našeho života.
1: Nikodém k nám ale také promlouvá o cestě víry. Ta není souběžnou cestou podél naší lidské existence. Tyto dvě poutní trasy jsou vždy vzájemně propleteny. Jak jsme slyšeli v evangeliu, Bůh tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného syna a v něm se sjednotil provždy s naším tělem. On, syn, je provždy spojen s Otcem a provždy spojen s námi. Proto pokaždé, když se tajemství našeho života vystaví světlu nového dne, ve všem, čím jsme a co konáme, jsme v Boží přítomnosti a jsme chráněni jeho věčným obětím. Náš život je s Kristem skryt v Bohu. A platí to i tehdy, když zakoušíme noc víry, únavu ve víře, vyčerpanost v duchu, pocit nepatřičnosti tváří v tvář výzvě evangelia, hořkost našich selhání a strach, že jsme nedostateční.
0: Bratři a sestry, Nikodém nás učí, že tyto noci, které doprovázejí náš život, cestu víry i dějin, jež prožíváme, že tyto noci jsou místem požehnání, prostorem pro znovuzrození, lůnem, kde se rodí nový život. Tyto noci nás zbavují vnějších vrstev a obracejí nás k tomu, co je podstatné. Odebírají nám lidské i náboženské masky, které nosíme přes den, abychom nebyli k poznání, nebo abychom se prezentovali jinak, než jací skutečně jsme. Tyto noci nás zanechávají odkryté v našich světlech i v našich stínech. Vedou nás k pokoře, abychom dokázali vidět pravdu a zbavují nás předsudků a domněnek, že naše cesta je již dokonalá a že děláme pokroky, jako by nám bylo zcela jasné všechno o všem a o všech a především o Bohu.
1: Tento prázdný prostor, který noc vytváří, i když se někdy představuje v podobě utrpení nebo nedostatečnosti, deziluze nebo nedůvěry, se může stát příležitostí získat nový život, změnit se a obnovit, narodit se znovu z hůry, jak říká Ježíš Nikodémovi. Bůh totiž opravdu nepřišel soudit svět za jeho hřích a za noc jeho nevěry, nýbrž poslal svého syna, aby svět spasil, aby mu dal věčný život.
0: Řekl mimo jiné svatý otec na olympijském stadionu v Barceloně. Během vigílie zazněla tři velmi silná svědectví. O svém boji s depresí promluvila žena, která se pokusila o sebevraždu, ale jak říká, dostala od Boha druhou šanci. Svatý otče, ve světě, kde se o mnoha věcech křičí ze střech, existují aspekty života, které zůstávají nevyslovené, zahalené studem, jako deprese, ta tichá nemoc, která postihuje mnoho lidí, mladých i dospělých, a přináší sebou temnotu, izolaci a nezměrnou bolest. Někdy je tato bolest tak ohromující, že myšlenka ztratit se jeví jako jediná cesta ven. Proto se vás z celého srdce ptám, kde můžeme vidět Boha, když je tma absolutní a my už nemůžeme? Jak důvěřovat Bohu, když se zdá, že nic ani my sami nemá cenu?
1: Především chci poděkovat, že ses dnes s námi podělila o svou zkušenost utrpení. Jsem hluboce dojat, že o této zkušenosti můžeme mluvit, že jsi zde mezi námi a že jsi našla sílu přijmout tuto druhou šanci, kterou ti Pán dal. Pozvedl tě a znovu ses vydala na cestu. To je úžasný zázrak, který vidíme v mnoha postavách Evangelia. Ve spojení s Ježíšem i ti, kteří se cítí ztraceni, znovu nacházejí důvěru v život, jsou uzdraveni ze své nemoci a mohou znovu povstat k životu. Ve své otázce si se nejprve zmínila o tiché nemoci, kterou je deprese, a je důležité si uvědomit, jak je duševní zdraví stále více ohroženo v kontextu společností, které se považují za vyspělé. Je to známka toho, že něco je hluboce špatně. V té představě o růstu, která vystavuje lidi tlakům, očekáváním a napětím, jež ohrožují základní rovnováhu.
0: Procházet touto zkušeností je těžké. Písmo svaté to několikrát dosvědčuje. Existují chvíle temnoty a utrpení, které naše společnost umlčuje, právě proto, že některé kulturní modely chtějí, abychom byli vždy vítězní a dokonalí. A proto musí být naše omezení, křehkost a bolest odstraněny, omezeny na ohlušující ticho osamělosti nebo dokonce studu. A v těchto chvílích si můžeme instinktivně myslet, že i Bůh nás opustil. Ježíšův kříž nám však říká, že Bůh nás neopouští, že zůstává s námi ukřižován v okamžiku bolesti a extrémní osamělosti, že sbírá nejen naše slzy, ale i pláč našeho utrpení, který ostatní neslyší. Pláč, který Ježíš učinil svým, když na kříže řekl: Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Řekl svatý otec ve své odpovědi mladým lidem na barcelonském stadionu.
2: Dios te ama como eres.
0: Bůh tě miluje takového, jaký jsi, ale sní o tvém lepším já, řekl papež Lev na návštěvě barcelonské věznice Brians 1, nápravném zařízení pro asi 1500 trestaných, kam se vypravil dnes během dopoledne. Zdůraznil, že boží láska stojí nad každým lidským proviněním a nepřestává dávat člověku novou šanci ke změně smýšlení.
2: Todo ser humano es digno.
1: Každá lidská bytost je důstojná z toho prostého důvodu, že je chtěna, stvořena a milována Bohem. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždy navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, cokoliv uděláme.
0: Svatý otec povzbudil vězně, aby ve chvíli, kdy jsou pokoušeni považovat se za méně cenné a ztrácet smysl života, pozvedali oči k tomu, který nám nikdy nepřestává ukazovat lásku a blízkost.
1: Svěříme-li se Boží milosti, aby nás vedla a proměňovala, zjistíme, že v našem životě budoucnost není odsouzena minulostí, ale že je nám dána možnost svá rozhodnutí a volby změnit.
0: Řekl papež ve své promluvě k vězňům. Na 2 miliony poutníků navštíví každý rok Montserrat, nejvýznamnější poutní místo Katalánska a jedno z nejdůležitějších ve Španělsku. Uprostřed divoké přírody a rozeklaných skal stojí klášter založený v 11. století, v němž benediktíni střeží sochu Matky Boží s dítětem, nazývanou také Moreneta. V českých zemích je dobře známá. Montserratští benediktíni převzali v roce 1635 klášter v pražských Emauzích a posléze založili další na Bezdězu. Patronka katalánska byla uctívána také na Hradčanech, ve Vodňanech a v Ciskrajově.
1: Katalánský Montserrat je také místem hluboce spojeným s duchovní cestou svatého Ignáce z Loyoly. Právě tam zakladatel jezuitů 25. března 1522 odložil svou zbroj a rozhodl se sloužit Bohu. V novodobých dějinách zasáhlo Montserrat drama španělské občanské války. 20 benediktínů z tohoto opatství zemřelo mučednickou smrtí a byli blahořečeni ve skupině tarragonských mučedníků v roce 2013.
0: S pohnutím jsem vzpomněl na svá léta působení jako farář ve farnosti Santa Maria de Montserrat v Trujillu v Peru. Moreneta mě vždycky doprovázela. Děkuji ti, Katalánsko, za tvou víru. Lev 14. připomněl také zmíněné gesto svatého Ignáce a dodal.
1: Ježíš nám ukazuje cestu milosrdenství, smíření, pravdy a pokory. Přitom odmaskovává násilí, které se může skrývat v našich slovech i skutcích, jako je kritika, která ponižuje, odsuzování, které ničí, nebo agresivita, která rozděluje. Toto skryté násilí se může často převlékat za líbivé brnění, kterým chceme chránit svá zranění, své strachy nebo utrpení způsobené nespravedlností. Rozjímejme nad Marií z Montserratu, která nám ukazuje Ježíše jako bezbrané dítě, odpočívající na jejím klíně. Zde je ona spolu se svým synem a zve nás, abychom se navzájem milovali. Složme dnes k jejím nohám pancíře, ve kterých se postupně naše srdce stalo zatvrzelým. Boží dítě, které Maria drží v náručí, nenese žádnou zbroj. A bude to právě on, kdo se zanedlouho obnažený na kříži totálně vydá Otci, aby nás spasil odzbrojenou a odzbrojující silou lásky. Řekl svatý otec ve své promluvě v benediktinském klášteře na Montserratu.
0: Rádi bychom připomněli, že podrobnější zpravodajství z papežské cesty, včetně plného znění jeho promluv, najdete na našich internetových stránkách.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.